0: жоо турай.
1: Болды ма? А, болды. А, бірге шығардыңдар ма ойындарды
0: бірге? Wer führt, wer gibt nach?
1: Ja. Ja, gib nach. Gib nach.
0: Oh mein Gott. Ich bin ganz verstritten.
1: Eine Bürger.